si krí. U nebe si černína, na zemi praznína. Samostáni u pepelich, bogani več. Dobrodošli v neznámy.